se prikrádeš ísť na váde. Čas je dáte najdem zdaj, to dolo v moriu, tam čas stojí.